0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát, a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit,

kdysi připadám jak pěšák v poli, co ztratil koně a teď ho nohy bolí. Ví, kde domov mám, jak v poli, co ztratil koně a teď ho nohy bolí.

někdy si připadám jak pěšák v poli uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska

ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten, kdo na kříži byl popraven, on po cestách

ještě zní salmy poslední. I když cíl nevidím a slunce mraky střídaj, věřit se nestýdám.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.